0: Vitajte po prvý video slače, pripomínam, že čujete tri švity v rádiu LEM FM, dneska horiaču, ale my i horiaču muziku hráme. Nadiju sa, že čujete nás poriadní nelem na Lemkovini zo stopu v Gorličach, ale i na čužení zo stopu v Polkovičach a i šadel tam, kde i naše internetové vysúvania do vás dochodit.
1: Мы гуртка.

šandár prukľati. Znali neverškom naňaty, že byl im snúči guľaty. Staroste dívku cilováty,